0: A my ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: So it sounds like a helicopter.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: linku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Darek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin u mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: aktuální novinky z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl. Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády Free Radia. 107 Frýčka. 107 Frýčka.

0: Dárku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to táž, Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené banky.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevyplazuj to tvé jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: I'm a fireball.
1: Fátečka Frýnária.
2: Fátečka Frýčka. Jo.

0: EMO mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář EMA vám nyní nabízí.
1: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
0: Cestovní kancelář EMA /10 Brno. www.emma.cz.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a

0: Chick Style a John.
1: Čo ste? Chick Style a John.
2: A který je ten tvůj?
3: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
2: Freebox Free Radio.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

Fri Radio. Fri Radio.

0: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
3: Free Radio 107 FM.

i po 9. hodině si můžeš dát na Free Radio pořádný hudební nášup. Free Radio, pro tvoje lepší dopoledne. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Krásné nedělní ráno, přátelé, na vlně 107 FM, na vlně Free Rádia, s vámi Janče Houbová, a probouzíte se do neděle, která je zároveň státním svátkem, což je tak trošku škoda, že to nevyšlo na pondělí a úterý, nicméně nevadí, neděle s datem 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Je to státní svátek České republiky daný zákonem, jakožto připomínka příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu v roce 863. Za malou chvíli na vlně 107 FM kalendárko Free Rádia, no a také se podíváme, jak je to s otevírací dobou právě na státní svátky, tak buďte s námi. Free Rádio, hudební novinky.

0: Let do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia s datem 5. července připraveno, přátelé, tak pojďme společně na to. České země, rok 1849, v Brně vyšlo první číslo Moravských národních novin za Oherálovy redakce. Rok 1863 na návrh olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Firstenberka určil papež 5. července svátkem svatého Cyrila a Metodie. Na Velehradě proběhly oslavy 1000. výročí příchodu věrozvěstu na Velkou Moravu. Rok 1985, něco hodně podobného, národní pouť právě na Velehradě. Jedna z největších československých poutí a protikomunistických demonstrací s účastí více než 100 000 lidí, včetně příslušníků STB. Rok 1990 prezidentem byl zvolen Václav Havel. Rok 1997 počátek intenzivních dlouhodobých dešťových srážek, které vyvolaly rozsáhlé povodně na značné části Moravy, ve východních Čechách a také v povodí Orlice a Horního Labe. Zaplaveno bylo 536 měst a obcí ve 34 okresech. Pojďme se také podívat do světa. Velká událost právě 5. července roku 1946, například to, že byly představeny bikiny. Rok 1994, Jeff Bezos zakládá společnost Amazon.com. No a v roce 1996 se narodila ovce Dolly, první úspěšně naklonovaný savec. Pojďme se také podívat, kdo dneska slaví, tak kromě Cyrila a Metodie, například herečka Ljuba Krbová, herec Vladimír Polívka anebo zpěvačka Monika Bagárová. Tak přejeme všechno nejlepší.
2: Našli se Hledal se majitel.
1: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
3: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýmťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
3: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to vyhraju.
5: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozhodně.

Dopoledne na sváteční neděli z datem 5. července Janča Houbová s vámi. No a za malou chvíli se na Free Radio podíváme také na to, jak je to s otevírací dobou obchodu. Jestli si můžete jít nakoupit, tak buďte s námi.

0: Jdeme na to, přátelé, ve státní svátky 5. července na den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděa a 6. července na den upálení mistra Jana Husa platí v České republice výjimka ze zákona o prodejní době. To znamená, že všechny obchody nad 200 metrů čtvereční mají otevřeno bez omezení běžné otevírací doby. Pro nákupy v těchto dnech tak můžete využít běžnou otevírací dobu vašich oblíbených prodejen, protože zákon o zavřených obchodech se na tyto dva dny nevztahuje.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: Fresh.com. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme

0: Historická šalina se vrací do centra Brna. Je to tak, linka H4 vyjela poprvé včera v sobotu 4. července a během letních víkendů a svátků propojí Komenského náměstí s Mendlovým náměstím. Cestující se svezou historickým vozem přezdívaným Dřevák z roku 1943. V provozu bude až do konce září, no a dobrá zpráva, na lince platí běžný tarif IDS je MK. Takže žádný strachy, žádný starosti a svezte se třeba takhle v létě centrem Brna touhle krásnou historickou šalinou.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Desátá hodina je tady, na neděli státní svátek 5. července. Přátelé, nezapomeňte, obchody jsou otevřené, takže můžete jít v klidu nakupovat. No a po 10. hodině vás také pozvu na novinky v kinech, na americkou komedii Pozvání, a je to tady zase, to je pro změnu francouzská komedie. Mám pro vás jedno české komediální drama s Pavlou Tomicovou v hlavní roli Čika Čeka. No a chybět nebude ani jeden dokument, tak si počkejte na podrobnosti, a teď už to nejnovější na vlně 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Europa. Let's go!
1: Americkou komedii Pozvání máme právě tento týden v kinonovinkách. Joe a Angela procházejí krizí a jejich manželství visí na vlásku. Když jednou večer pozvou na večeři své záhadné sousedy z horního patra, zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat nečekaným směrem. Jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy. Tuším, že to bude spicy, takže se vydejte do kina na novou americkou komedii Pozvání.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: je to tady zas. Tak to je název nové francouzské komedie, která je právě teď v kinech. Je pokračováním filmu Cocorino plné chaosu, vtipných situací a nečekaných zvratů. Alice a François konečně chystají svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí. Nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové nevěsty a ženicha jsou konečně spokojeni. To se však rychle změní ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli. Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých původních kořenů. Podaří se jim navzdory všemu najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den? K létu komedie prostě patří a na téhle francouzské rošádě s názvem A je to tady zas byste určitě neměli chybět.
1: Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: týdnů až měsíců. Před smrtí si přeje už jen jedno, aby ji navštívila Helena Vondráčková. Právě díky tomu se dozvídáme, že Lukáš se ve skutečnosti živí jako drag queen, tedy jako někdo, kdo se ve své specifické umělecké formě vydává za ženu. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na nové české komedii s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou Čika Čeka.
1: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Tento týden pro vás mám opět jeden dokument s názvem Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Vracíme se do roku 1899, kdy vyvolala vražda mladé ženy Anežky Hrůzové ve městě Polná krvavou pomluvu, která vešla do dějin jako Hilsneriáda a byla spojena s největšími projevy antisemitismu na českém území během 19. století. Nové důkazy ukazují na skutečného pachatele, ale české soudy odmítají očistit jméno židovského mladíka Leopolda Hilsnera, nespravedlivě obviněného a odsouzeného za vraždu. Tak to byl ve zkratce nový dokument, který můžete vidět v kinech Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner.
1: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
2: Free Radio. 107 FM.

0: Krásné dopoledne, 11. hodina je tady, krásný státní svátek 5. července. Připomínáme si příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. No a po 11. hodině už mám pro vás tipy, kam můžete v neděli vyrazit, tak buďte s námi.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Potkáme se uprostřed. Tradiční festival oživuje veřejný prostor v centru města Brna kvalitním uměním a propojuje lidi a komunity. Během celých prázdnin vás zdarma zve na open air představení, koncerty či na hraniční umění. Pod letošním heslem V Brně nikdy nevíš, můžete narazit na umění, aniž byste nutně věděli, že jsou součástí festivalu uprostřed. Festival se zaměřuje na lokální uskupení z Brna a Jihomoravského kraje. Program je pokaždé jinde, pokaždé trošku jiný, tak ho doporučuji sledovat. No a užít si léto v Brně.
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
0: A majitel byl nalezen.
3: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
4: Ahoj.
3: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
3: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo a sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
3: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
3: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
4: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Kam vyrazit?
1: Začátek prázdnin už tradičně oživí hrad Pernštejn i podhradí Nedvědice, slavnosti pernštejnského panství s rytířskými turnaji a historickým jarmarkem. Na hradě se opět můžete těšit na celodenní program, kdy hradní nádvoří oživí šermíři, kejklíři, hudebníci, tanečníci a dobovou atmosféru doplní historické tržiště a bohatá nabídka stylového občerstvení. V provozu bude rovněž i terasová kavárna nad obnovenou zahradou, takže pokud si přejete zažít takovou tu historickou rošádu, no tak se vypravte na hrad Pernštejn, kde se konají slavnosti pernštejnského panství.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A dnes je také první neděle v měsíci a to znamená, že Moravská galerie je zdarma, má totiž volný vstup každou první neděli v měsíci na vybrané stálé expozice. Volný vstup se vztahuje například na Umělecko-průmyslové muzeum, Místodržitelský palác nebo Pražákův palác. Do projektu je zahrnuta také expozice věnovaná architektu Josefu Hofmanovi v Brtnici. Tak si vyberte a vyražte třeba zadarmo první neděli v měsíci do Moravské galerie Brno.
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute.
3: Cestovní kancelář Ema Kos 10 Brno, www.emma.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařských.

0: A tento víkend můžete na jižní Moravě putovat i za vínem, s vínem, jak budete chtít. Jsou tu totiž letní otevřené sklepy. No a kde konkrétně, tak tuhle parádní akci tento víkend nabízí například Ratíškovice, Hrušky a nebo Pavlov.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krásné poledne a dobrou chuť k obědu, to vám přeje Janče Houbová od mikrofonu Free Radio. No a za malou chvíli hodina plná infa z Brna a podíváme se například na to, kde se v Jihomoravském kraji můžete vhodně koupat, kde je voda vhodná ke koupání na přírodních koupalištích, tak si počkejte na tipy, ať vám něco neunikne.
1: Miluješ naše hity?

0: Nechytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: Žijeme Brnem. Ranní nebo noční výhled, na Špilasu není problém. Areál hradu bude během letních měsíců nově otevřený už od 6:30 ráno do 11:00 večer. Návštěvníci si tak mohou užít výhled na Brno za svítání i posetmění. Podle Muzea města Brna patří mezi nejčastější ranní návštěvníky areálu běžci a pejskaři. Prohlídkové okruhy s kazematy a bazionem budou otevřené do 21 hodin. Nádvoří pak bude hostit letní program či promítání letního kina, jinak o bezpečnost se stará ostraha, která hrad hlídá 24 hodin denně. Tak pokud jste milovníci těchto krásných výhledů za rozbřesku nebo za soumraku na Brno, tak myslím si, že tohle vám udělalo určitě velkou radost.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevyslá, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Přátelé, jezdíte na kole podél brněnské svratky? Tak nově z něj nebudete muset u Riviéry sesedat. Nová a širší lávka přes svratku má nahradit tu stávající u brněnské Riviéry. Široká bude 4 metry a projekt vznikne ještě letos. Stavět by se ovšem mělo začít za 2 roky. Takže ještě 2 roky si počkáme, ale pak už pofrčíme jako draci.
1: Free Radio. Free brněnský rádio.

0: Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejnavštěvovanějších vodních plochách v regionu. Bez problému je voda například na všech 5 koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Rakovec, Osada Rokle a Sokolské koupaliště. Dále také je voda v pořádku na biotopu Brně Jih nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Bezproblémové koupání hlásí i biotop v Oslavanech na Brněnsku nebo v Rosickém koupališti Zátoka. Naopak horší kvalita vody je v lagunách 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku, tak pozor na to.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně

0: Přátelé, ranní refresh Free Rádia se nám nachýlil ke konci. Za malou chvíli už také 107 Frýčka, potom Markéta Hučková, Retro Party, Retro Pecky na vaše přání a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Buďte s námi, mějte nádhernou neděli, užívejte krásné nedělní odpoledne. No a za týden se na vás opět těším, Janča Houbová s vámi, a nezapomeňte příští neděli v 9 v nedělním refreshi.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Free Radio 107 FM. Free Radio 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Ciao tutti, hello everybody. Vítejte u Hitparády, je to tady. Ladíte Free Radio, kde už za několik málo okamžiků odstartujeme nejnovější kolo naší hitparády. Ze studia Free Radio se hlásí Lukáš Bartl a srdečně vás vítám na startu 1010. kola hitparády 107. Fríčka. Jako v každém kole se musíme podívat na to, jakým způsobem se hromadily hlasy. Během celého týdne jste mohli ve dne v noci hlasovat pro svoje oblíbence z hitparády a já musím opět uznat, že jste na hlasovací stránce freeradio.cz/top107 dokázali, jakou mají fríčkaři moc. Jakou mají sílu. Celkový počet hlasů je totiž tento týden 4135. Přes 4 táci. 4135, krásná práce. A všem, kdo hlasovali, samozřejmě velikánské díky za celý tým Free Radio, nejenom za mě a za hitparádu. Je to nádhera, čísla vypadají velmi dobře a já musím poděkovat, protože je to několikátý týden po sobě, co se vlastně v hitparádě držíme nad hranicí 4000 hlasů. Takže ještě jednou velikánské díky. No, než se pustíme do dalších částí hitparády, mám tady pro vás krátké informace o výsledcích z minulého kola. Kdo náhodou neposlouchal minulé kolo, takhle vypadaly první tři místa. Třetí pozice Fisher z Austrálie a jeho skladba Rain. Druhé místo minulý týden BB Rexa a Fatals se skladbou New Religion, byl to postup ze čtvrté pozice, takže velká oslava pro BB a pro Fatals. No a první místo v minulém kole opět Oliver Tree a jeho skladba Joyride. Minulé kolo tedy s náskokem asi o 170 hlasů ovládl Oliver Tree. Otázka zní, jestli je dnes další šance na jeho vítězství a nebo se ve finále na prvním místě objeví někdo úplně jiný. To je zatím ve hvězdách. Podle hlasů a podle toho, jak jste odhlasovali tento týden, by mohla být dneska ta finálová trojka úplně jiná než minulé kolo. Zatím se teda musíme nechat překvapit, máme to před sebou do finále ještě docela dost. Takže jedeme dál. Jedním z dalších důležitých bodů programu jsou samozřejmě odpadlíci, takže pojďme hezky postupně na ně. Do dalšího kola se nedostanou tyto hity. Po 52 týdnech a po 52 kolech, což je u nás hitparádě maximum, odchází Copacabana. Byla to dlouhá jízda, vlastně nejdelší, jak to šlo. DJ Antoine, Medmark a Love Speak dnes končí za skladbou Copacabana. Druhým odpadlíkem se stejným počtem týdnů stala skladba Jolene. Letí to jako blázen, nedávno to byla ještě novinka v hitparádě, německý projekt Empress a skladba Jolene už je tady ale 52 týdnů. Dnes tedy konec i pro Jolene, třetím odpadlíkem se stala skladba How Bad Do You Want Me. 49 týdnů bojovala Lady Gaga s tímto songem, dnes bohužel konec. Takhle zní tedy třetí odpadlík hitparády v tomto kole a posledním odpadlíkem se stala skladba La La La. Lizot z Německa, také Sony Vern vydali tuhle skladbu a v hitparádě se udrželi 30 týdnů, ale po 30 kolech flíčkaři řekli dost. Takhle tady vypadali odpadlíci 1010. hitparády 107. Fríčka. Odpadlíci nám právě teď v žebříčku uvolnili místo a jelikož opravdu není čas ztrácet čas, hned se pustíme do představení první dnešní novinky. Na začátek si poslechneme novinku, která dostala název Miss Kali, má to ještě podtitul Aleluja. Takže Miss Kali, s touto skladbou přichází Morandi. Kdo by náhodou dodnes ještě nevěděl a neznal, tak Morandi je rumunská hudební skupina, lépe řečeno tedy asi hudební duo. Takže skupina, která se skládá ze dvou členů. Jmenovitě jsou to Marius Moga a jeho dlouholetý kolega a kamarád Andrej Štefan Robkea. Po svých megahitech, jako byly například Save Me anebo Angels, které budete určitě znát, bude velmi těžké vydat podobně úspěšný hit, ale věřím tomu, že si tahle novinka svoje fanoušky určitě najde. Příjemný poslech a skvělou zábavu všem posluchačům Free Radia přeje od mikrofonu Lukin. Jsem moc rád, že posloucháte, protože právě teď rozjíždíme 1010. kolo hit parády 107. Fríčka. Novinka číslo 1 a 107. místo pro tento týden Morandi, Miss Kali.
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Novinka hit parády.

0: Erika La Musica. Jedeme dál, novinka číslo 1 z 1010. kola je za námi a teď už druhý nováček hitparády. Druhá novinka hitparády je super spolupráce dvou celkem významných jmen. Jako první je DJ a hudební producent ze Spojených států amerických Mark Kinchen, známý pod svojí přezdívkou jen jako MK. Určitě budete znát. Mark si tentokrát do studia pozval aktuálně vyhledávanou a celkem vytíženou zpěvačku jménem Poppy Bascomb, což je obrovský talent z Velké Británie. Jinými slovy, máme tady další americko-britskou spolupráci. Skladba se jmenuje Zone, tedy jako zóna, zone, zone, psáno. A pokud se vám zalíbí novinka s názvem Zone, určitě ji nezapomeňte poslat svůj hlas. Teď už ale druhý nováček hitparády. MK, feat Poppy Bascomb a druhá novinka Zou.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107 Fríčka.

0: Hit paráda 107 Frýčka každý pátek po 16. hodině. Pokud nestíháte páteční premiéru, v neděli můžete ladit rekapitulaci pořadu, kterou vysíláme po 13. hodině. Takže po obědě pěkně po O se vyvalíte na gaučík nebo tam, kde to máte rádi, a ladíte hit parádu. Teď už, jak jsem říkal na startu pořadu, není čas ztrácet čas a právě proto posíláme rovnou do éteru třetí novinku hitparády. Tahle pecka dostala název What a Life, jako co je život, nebo jaký je život. Je to energický letní tech house single od australského producenta a DJ, který vystupuje pod jménem Fisher. Je to tak. Je to tak, dáme si teďka aktuálně nového Fishera a dokonce i v doprovodu nového hlasu. Tahle spolupráce tady ještě nebyla. A o vokály k této novince se postarala rakousko-britská zpěvačka vystupující jako Florence Arman. Zní to jako on, je to ona? Florence Arman a Fisher. To je právě to, co nás teď čeká v parádě. 105. místo, novinka číslo 3. Fisher, Florence Arman a novinka What a Life.
1: Free Radio. Free Radio. 107 Frýčka. Novinka hit parády.

0: jako 107 frička. Krásné odpoledne ještě jednou všem na 107, taky všem na internet a rozhodně i všem do aplikace, pokud právě posloucháte Hitparádu. Máme tady čtvrtou novinku a pokud si říkáte, co by tam tak asi mohlo být, co tam bude dneska, co to bude ta čtvrtá novinka? Bude to David Guetta! Aktuálně velmi řešená záležitost a novinka, kterou tak nějak David Guetta, nevím, jestli jako spolupracoval nebo si spíš přivlastnil, nicméně vyladil to se zákony tak, že může být napsaný jako první mezi autory této skladby. Jako poslední nás čeká velkolepý projekt, na kterém spolupracovali David Guetta, jako další se na tomto projektu podílel hudební producent a taky DJ Alok. A základem celého projektu je jednočlenná hudební skupina Stick Figure. Stick Figure, kdo pak to je? Stick Figure je americká reggae kapela, založená v roce 2005. Frontmanem a multi-instrumentalistou celé té kapely je Scott Woodruff. Woodruff píše, nahrává, produkuje a hraje téměř veškerou hudbu celé té kapely. Opravdu, jak jsem řekl, je to jednočlenná kapela. A navíc jeho hudba, kterou vytváří, se objevila i v projektech, které byly oceněné cenou Grammy. A víte, jak to je? Grammy, to je prostě vrchol. Skladba se jmenuje Run, Run, River a já doufám, že se fríčkařům bude líbit. 104. místo pro tento týden. David Guetta, Alok, Stick Figure a novinka Run, Run, River.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.
2: 107. Fríčka.
1: Novinka hitparády.

Ještě jednou krásné odpoledne všem fríčkařům, jak na 107, tak taky na internet i do naší aplikace. Lukin zdraví od mikrofonu, no a novinky jsou za námi. Co to znamená? Znamená to pouze jediné. Dáme si kratoučkou rekapitulaci horkých novinek a potom už hop skok rovnou na místo 50. 50. pozice, tedy za malý okamžik, a teď krátká rekapitulace dnešních horkých novinek. Novinka číslo 1, prozatím tedy 107. místo, Morandi, Miss Kali.

vítali spolupráci Fisher a Florence Arman. What a life! A čtvrtá novinka hitparády Run Run River, spolupráce David Guetta, Alok a také Stick Figure.

aktuální novinky hitparády 107 Frýčka a jejího 1010. kola. Hlasovat můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107 a poté, co máme v hitparádě hotovou rekapitulaci novinek, otevíráme 50. místo. Dneska na místě 50. startuje skladba It's Me. Jdeme na věc. 50. pozice pro tento týden Eyelid It's Me.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Czech Style a John. Čusté, Czech Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Dobrý rádio, 107 FM, 1010. kolo hitparády, 107. Frýčka a za námi pozice číslo 46. Becky Hill, Hands on Me. Je to krásný postup, sice o 3 pozice, ale směrem nahoru, to je v hitparádě asi ten nejdůležitější směr. Ano, minulé kolo Becky Hill a skladba Hands on Me, 49. Tento týden, jak jsem řekl, krásný postup na pozici číslo 46. O 6 pozic nahoru to vzala taky Taylor Swift, její skladba The Fate of Ophelia, minulé kolo 53. Tento týden je to krásné 47. místo. Blackpink Go, další návrat ze spodní části hitparády. Minulý týden Blackpink skončili se skladbou Go na 57. příčce, tento týden vybojovali nádherné 48. místo. 49. tam byla první novinka z minulého kola, Only Thing That Matters, spolupráce Sony Fodera a taky Hyla, což je teda obrovský skok, je to postup ze 104. rovnou na 49. místo. A z 50. pozice dnes startovala jeho korejská skupina Eyelid a jejich skladba It's Me. Takhle tedy vypadala ta první pětka, 50. až 46. místo máme tedy odkryto a přichází 45. ale pozor, musím tak jako malinko upozornit, že je to 64. místo z minulého týdne. A to, co je pod 50, tak to vůbec nebylo v éteru, takže nikdo neví, pokud to teda neznáte na spaměť z internetu, kdo byl 64. Já vám to řeknu, byla to skladba All I Know. Tento týden tedy skok ze 64 na 45 pro Rudimental a také pro Khalida. 45. místo pro tento týden Rudimental, Khalid a petarda All I Know.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

Fresh.com. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny

0: Klidu, Lidl, to se vyplatí.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
3: Staň se členem naší rádiové party.
2: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
3: Poslat vzkaz, hlasovku
2: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
3: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
2: Právě teď.
3: Apka Free Radio.
2: Ke stažení na App Store a Google Play.
3: Tak na co ještě čekáš?
4: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
5: Grandiózní 45.

Tony. Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Cufrová 1.40.

Největší hit parády vás show široko daleko, 107 Frýčka, zdraví vás Free Radio 107 FM, Lukin u mikrofonu a za námi 1.40. V tomto kole to byla skupina, byl to projekt Master Blaster a taky Tone Nation se skladbou Make a Change a hned o stupínek níž na 42. místě se umístila novinka Serotonin z minulého kola. James Hype, tedy úspěch. Aspoň teda týden potom, co novinka nastoupila. Uvidíme v dalších kolech. Není to úplně zásadní, že by novinka v prvním týdnu měla úspěch, tak je to záruka toho, že bude mít úspěch i v dalších kolech. To tak vůbec jako není. Každá hitparáda je originál. A to hlavně díky vám a díky tomu, koho vybíráte a pro koho nejvíc hlasujete. Teď, aby jsme se nestráceli v té první desítce, dáme krátký souhrn neboli rekapitulaci. 50. místo, Eyelid, It's Me. It's me. 49. pozice na 107 FM, Sony Fodera, Hyla a novinka z minulého kola,

0: and Becky Hill, Hands on Me.
1: Keep your hands on me, cause I need it now.
0: Pozice číslo 45, Rudimental a Khalid, All I Know. When It Feels Right, Empress, tento týden 44. Trojka, první shoda, stejná skladba jako minulý týden, A Surrender, Mark Korn a Semi 2.

0: Nation. Tahle skladba tady uzavírá rekapitulaci. A já vám všem na 107 FM posílám do éteru další pozici. Před námi Rehab, Easy Bizu a petarda I Had a Dream. Tento týden místo 40.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Rokový lidový muzikál Jánošík aneb na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii Bez předsudků nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v Mikulově ve 20 hodin a komedii Láska z mládí nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru. Maximální 40.

Junax a taky Italo Brothers. To je nekonečné téma tady v hitparádě Free Radia. Minulé kolo celkem pokles, jejich skladba a jejich spolupráce s názvem Rave Eternally se propadla až na pozici 44. Což teda bylo v hitparádě docela nízko, ale fríčkaři zahlasovali zase trošku jiným způsobem a tento týden se skladba vrátila na 36. místo. To je ta záhada, jednou dolů, jednou nahoru, jednou dolů, jednou nahoru, ale pořád se tak nějak Lunax a Italo Brothers drží v horní 50. 36. tedy tento týden Lunax, Italo Brothers, 37. místo, tam se z 26. propadly Christian Marky a taky Soloja, Summer is Magic. Další pozice byl velký propad, celkem o 20 schodů klesá Mikolas a Trips. Hard to be humble, minulé kolo ještě veselice na 18. místě, dneska už to tak veselé není, je to 38. pozice, celkem rychle to jde dolů, ale může to být náhoda, a nebo to taky může být osud už této skladby, je to na vás a na tom, jak budete dál hlasovat pro skladbu Hard to be Humble. Jedeme dál. 39. místo, tam byla švédská duetka nebo duo Cass a Series, Petarda on the Floor. Minulé kolo 31, tento týden 39. No a 40. tam se umístili Rehab a Izzy Bizu se skladbou I Had a Dream. Jenom takové krátké informace, ať víte, jak vypadala ta pětka mezi 40. a 36. místem. A teď další taková zvláštnost, a to je Dua Lipa. Dua Lipa minulé kolo propadla až na 39. místo se skladbou Lose Control. Tak říkám, paráda, Dua Lipa ztrácí kontrolu a půjde dolů jako kovadlina v bazénu, ale vůbec ne. Normálně se nadechla a frčí zpátky nahoru, ale je to díky vašemu hlasování, které musím ještě jednou pochválit, no jasně. Tento týden se povedlo hlasujícím fríčkařům a hlasujícím posluchačům Free Radia na hlasovací stránce freeradio.cz/top107 naklikat 4135 hlasů. A to jsou prostě strašně výborný výsledky. V podstatě, pokud se nepletu, ano, je to první prázdninová hitparáda a ty hlasy prostě neklesly. Měl jsem strach z toho, že půjdeme dolů, ale fríčkaři jsou prostě tvrdí a neúnavní. Jedete bomby, tak jak hitparáda jede bombu za bombou, tak vy jedete bomby během hlasování. Ještě jednou velké díky. Teď ale zpátky do žebříčku 36, tady Lunax, Italo Brothers, Rave Eternally, no a teď už slíbená Dua Lipa, které se podařilo se skarbou I Lose Control vrátit se z 39 zpět na místo 30.

0: po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
2: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
2: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
2: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
2: Tak na co ještě čekáš?
3: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
4: 30 000 korun.
3: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio.
7: 107 Frička.
6: 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frička. Poladěná 34.

Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Stylová 32.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Roztančená 1/30.

Rádio 107 FM a taky naše milovaná hitparáda 107 Frýčka. Rekapitulace je připravená. Ano, jednu část jsme probrali, druhou část jsme informativně neprobrali. Aktuálně informace pro ty z vás, co jste se připojili nebo co jste začali poslouchat o něco malinko později, tak je tady 1010. kolo naší milované hitparády a nacházíme se těsně před 30. pozicí. 30. místo zatím nevíme, neznáme a ještě jsme ho neslyšeli. Teď ale rychle k rekapitulaci. 40. místo tento týden vybojovali Rehab, Izzy Bizu a jejich skladba I Had a Dream.

37. místo Christian Marky a také Soloja, Summer is Magic. Máte 6. místo Lunax a Italo Brothers Rave Eternally. Třicáté, páté místo Dua Lipa, I Lose Control. Dvacáté místo minulý týden, ale 34. v tomto kole, Hedegaard, Arash,

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
6: Na mě nemyslá, že to je jazyčisko.
5: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
7: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 frička. 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující třicítka.

0: 107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Strhující 27.

0: FM, k tomu taky hitparáda 107 Fríčka, Lukin u mikrofonu a za námi Shakira. 33. místo minulý týden, ale tento týden 26. místo, tak to jako koukám, že Shakira a Zu, velká podpora od Fríčkařů. Ale povedlo se, Shakira se vrací zpět o několik pozic nahoru. Důležité informace jsou ale teď skokan a propadák týdne. 30. místo Klas Sadness, 29. Aztek Pitbull Gabri Ponte Pretty Woman, 28. skokan týdne, 27. Don Diablo Monochrome Enjoy the Silence a 26. právě teď komentovaná Shakira a její skladba Zoo. Vracíme se tedy na 28. 28. pozice, to je místo, kam doskočila skladba, která minulý týden startovala na 105. pozici. Ze 105. pozice minulé kolo startovala novinka No Rewind a Scooter. Bylo to víc než jasné, Scooter. Já si myslím, že kdyby cokoliv Scootři vydali, tak prostě v hitparádě to vždycky bude skokan. Nevím, jak je to možné, že tak obrovské procento posluchačů Free Radia miluje kapelu Scooter. Nemyslím si, že úplně každá pecka, co Scooter vydají, je 100% bomba, ale hlasování je podle vás. A Fríčkaři rozhodli tak, že novinka o Scooteru No Rewind si postup zaslouží. Byl to největší postup, tím pádem také titul skokan týdne. Byl to skok ze 105 na 28. místo. My se podíváme na druhou stranu mince a to je propadák týdne. Tam byl přesun z 41 na 96. Bohužel Carlita a Sophie Tucker s celkem novou záležitostí Manhattan to dlouho neustáli a Manhattan se propadá a bohužel tato skladba získává titul propadák týdne. Takže Carlita a Sophie Tucker Manhattan žluchli ze 41 na 96 a bohužel tak odnáší titul propadák týdne. Skokan, Scooter a jejich skladba No Rewind. Důležité informace kolem skokana a propadáku máme za sebou. Pozice máme odkryté až po 26. místo, kde dneska startovala Shakira a její Zoo. Tím pádem nás čeká právě teď 25. pozice. Jenom pro informaci, pro fríčkaře, je to 45 z minulého týdne, takže opravdu super postup. Jdeme na věc. 25 tento týden, Freischwimmer a René, Sky Falling Down.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Vyladěná 24.

Muzika la muzika. Nejlepší muzika vybraná podle posluchačů Free Radia pěkně pohromadě v jedné sestavě a v jednom žebříčku. Dneska teda musím přiznat, je to docela fofr, mám tady jednu plecku za druhou a pomaličku nestíhám ani ty rekapitulace. Ale nebojte se, není čas ztrácet čas, takže jsem i v pozadí během toho, co jste poslouchali, skladbu Broken Angel od Elena Walkera a Steve'a Aokiho, tak jsem další opáčko připravil. Ať se nezdržujeme, rovnou k věci tedy. Místo 30. tento týden Class Sadness. Devítka, další zhoda pro tento týden. Aztek, Pitbull, Gabry Ponte, Pretty Woman. 28. místo, skokan tohoto týdne. Scooter a novinka No Rewind. 27. pozice, Enjoy the Silence, Don Diablo. 27. Zoo, Shakira. 25. místo, Sky Falling Down, Fry Schwimmer a Remy. 24. Kygo, Dante Minsky, Heaven on Your Mind.

0: 31. pozici v tomto kole Alan Walker a Steve Aoki, Broken Angel. Rekapitulace je kompletní a hitparáda 107. Fríčka je odkrytá až po 21. pozici. Ještě jednou super zábavu a hlavně skvělou náladu u hitparády přeje Lukin. A zdravím taky všechny fríčkaře, co dneska posloucháte. 1010. kolo hitparády 107. Fríčka pokračuje a před námi právě teď 20. místo. 20. Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Balla.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše, ahoj Tome.
3: Ahoj.
2: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
2: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
2: Jdem na to, přátelé.
4: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
2: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
3: No jasně, úplně to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to jedou.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
6: Natěšená 20.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka.
1: Nabitá 19.

0: 107 Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Vymazlená 16.

0: 107 FM, hit paráda 107 Frička a jedeme dál. 1010. kolo naší hudební show, 16. místo Milk Inc. Unstoppable, 17. propad z pětky, Aben a Hertz, 18. místo, tam je propad z 15. pozice, Armin van Buuren a Glockenbach, Sun Shines on Me, a 19. tam je postup, pozor, Timmy Trumpet, W&W a taky Dahul, Madhouse, minulé kolo 28. pozice, pro tento týden místo 19. Jak jsem říkal před okamžikem, 16, tedy Milk Inc. a jejich Unstoppable, tím pádem před námi je místo 15. Na 15. pozici je skladba Ray from Outer Space a samozřejmě také Scooter ve spolupráci s W&W. K tomu nemám co dodat, jenom jedna jediná věc. Tahle skladba klesá snad poprvé asi po 3 týdnech a je to z 10 na 15. Je to jako o kousíček, o malinký kousíček, ale přece jenom je to směrem dolů a ten směr je v hitparádě velmi důležitá věc. 15. místo pro tento týden, W&W a Scooter Rave from Outer Space.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
4: pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
5: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frička. 107 Frička. Největší hit paráda v českém éteru.
6: Rozkošná patnáctka.
7: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: dámy a pánové, vážení přátelé, milí fríčkaři, posloucháte hitparádu 107. Fríčka, pořadové číslo 1010. Takže vlastně tento pořad ladíte už, pokud jste ladili všechny, po 1010. To je teda síla. Každopádně, atmosféra, nalada je skvělá. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl, no a před námi v hitparádě další opáčko. Máme před sebou top desítku, takže už se nám blíží takový ty horký chvilky a už se nám taky blíží velmi důležité finále. Dneska, jakoby nechci nic jako předbíhat, ale budeme koukat, co nás ve finále čeká. Už jenom podle toho, kde jsou ty stálice. BB Rexa, Fateless, New Religion, druhé místo z minulého týdne, je 13 pro tento týden. No, 6 z minulého týdne je 12 pro tento týden. 5 z minulého týdne je 17 pro tento týden, takže rozhodně nás čeká hodně zajímavá horní desítka. Než se tam dostaneme, je tady další rekapitulace. Na 20. pozici tento týden, komu si Gira, komu si Bala, Gabri Ponte, Mauricio Bucalo. 19. pozice v tomto kole, Timmy Trumpet, WNW a taky Dahul, Madhouse. 18. pozice, Armin van Buuren, Glockenbach, Sunshine's on me. Místo 17. Hertz a Aben. 16. místo v tomto kole Milk Inc. Unstoppable. 15. WNW a taky Scooter Rave from Outer Space. Rave from Outer Space, yeah. 14. místo na 107 FM James Hype Waterfalls. Hold Místo 13. dvojka z minulého kola, na to pozor. Vlastně stříbrná medaile se propadla na 13. pozici. BB Rexa, Fateless, New Religion. Dvanácté místo na Free Radio, Italo Brothers a taky Aaron Chupa, Galliano. A z osmičky na 11 klesá Kungs a taky Theophilus London. 11. místo tento týden, tedy Galaxy. Skladba Galaxy uzavírá tuhle rekapitulaci, tedy Kungs, Theophilus London, Galaxy, 11. místo v hitparádě 107. Fríčka. A teď už otevíráme brány nejlepší desítky. 10. místo pod vlajkou Německa, Back to 89 a samozřejmě 89ers ve spolupráci s Rimini Rockers.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
2: Hustá desítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Vychytaná osmička.

0: 107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top.
1: Parádní sedmička.
2: You have to keep going, keep moving on.

Dobrý rádio, 107 FM, hit paráda, 107 flíčka s číslem 1010. Za námi 7. místo Armin van Buuren, Set Me Free, taky 6. Kashmir, Jason Ross, Brianna Grace, Ultra Love a teď top 5. Nejlepších 5 hitů, pro které jste nejvíc hlasovali tento týden a většina hlasů z celkového počtu 4135 padla právě na těchto 5 songů. 5. místo bude za okamžik, to nebude v ukázkách a pak budou následovat 4 skladby a jsou to 4 pozice. Kde, na které pozici bude která skladba, je zatím tajemstvím, ale mám tady pro vás ukázky toho, kdo se dostal na špičku hitparády. Tohle je vítěz minulého kola. Dneska šance na všechny 3 medaile, pozor na to. Oliver Tree a Joyride pořád ve hře. Jako další bude bojovat o zlatou medaili Fisher. Skladba Rain se zdála za začátku taková neúspěšná, nemastná, neslaná, ale časem se to tak jako hezky vykrystalizovalo. No a teďka tady drtí prostě ostatní kolegy v top desítce. Na to pozor, Fisher. Skladba Rain dneska opět ve finále. Je tam taky bomba Miles Away. Offenbach z Francie dokazují svoji sílu. A 4. ukázka, to je německý klas. Analog Heart. Teď už znáte ukázky, můžete tipovat. Analog Heart, Miles Away, Rain anebo Joyride. Za malou chvilku se dozvíme vítěze hitparády 107 flíčka, teď ale nesmím přebíhat a musím do éteru poslat místo 5. Další velká zajímavost, pozor! Minulé kolo 25. místo, pan Rihab, dnes je to 5. Takže skladba Ghost Town postoupila o 20 pozic nahoru.

0: Vychytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Rokový lidový muzikál Jánošík aneb na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Komedii Bez předsudků nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v Mikulově ve 20 hodin a komedii Láska z mládí nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
5: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
6: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
7: Jeli bo DJ Bob.

0: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.
1: Skvělá pětka.

0: miles away.
1: Free Radio.
0: Free Radio.
1: 107 Fríčka.

0: Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Free Radio 107 FM a také 1010. kolo naší hitparády 107 Fríčka. Tento týden nádhra během hlasování samozřejmě. 4135 hlasů, to byl celkový počet a já vám za to moc krát děkuji. Krásná práce, no a teď se podíváme, koho jste si zvolili jako nejlepší skarbu z celé hitparády. Poslední opáčko je tady, 10. místo, 89ers a Rimini Rockers, Back to 89. 9. místo, Anima, Lisa, Bad Angel.

0: Na šesté pozici startovali společně Kashmir, Jason Ross a taky Brianna Grace. Ultra Love. A tady je pětka nejlepších. Páté místo, Rehab, Ghost Town. Čtvrtá pozice, Offenbach, Miles Away. Trojka, stejně jako minulé kolo, takhle vysoko máme shodu. Ano, třetí pozici udržel Fisher a jeho Rain. A ze sedmičky až na dvojku postupuje Klaas a jeho Analog Heart. Druhé místo tady Klaas, Analog Heart, a my se jdeme podívat na to, kdo bude na první pozici. Je tady finálová část celé hitparády 107. Flíčka, možná to tušíte, možná ne. Máme tady vítěze hitparády a toho musíme jako v každé hitparádě přivítat fanfárou. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, tam tadadam, tam tam tadadam, tam ta. Jednička pro tento týden a první místo hitparády opět Oliver Tree a skladba Joyride. Je to jasné vítězství, hlasy jsem nepočítal, byl tam velký skok. Takhle jste to zvolili, takhle jste to vybrali a já si myslím, že skladba Joyride, pokud bude mít pořád sílu na to porazit ostatní a porazit v tom žebříčku té hitparády tu konkurenci, tak bude mít pořád za tou medaili. První místo a vítěz 1010. kola hitparády 107. Flíčka Oliver Tree a skladba Joyride.
1: Nejžhavější jednička.

0: Pian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kellyangang.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Chase.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Oliver Tree a skladba Joyride, první místo hitparády 107 Fríčka pro tento týden a hlavně je to zlatá medaile 1010. kola. To znamená jinými slovy, první prázdninovou hitparádu opět ovládl Oliver Tree a stává se vítězem celé hitparády na základě vašeho hlasování. Teď ještě předtím, než se rozloučíme, tak zopakneme horké novinky. První novinka, kterou jsem dneska posílal do éteru, byla od rumunského projektu Morandi, jmenuje se Miss Kali s podtitulem Aleluja. Prozatím tedy 107. místo a novinka číslo 1, Miss Kali a Morandi.
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Novinka hitparády.

0: první novinka za námi, teď už rekapitulace druhého nováčka. Ono to ve světě muziky není žádný nováček, ani on, ani ona. Je to totiž americký hudební producent a DJ Mark Kinchen alias MK, toho z vysílání určitě znáte. No a Poppy Bascom, ta má tak exkluzivní jméno, že to jméno určitě jste taky už slyšeli. Takže spolupráce MK a Poppy Bascom, jejich novinka se jmenuje Zone, zatím tedy 106. místo. 106. pozice, novinka číslo 2, Zone, MK a Poppy Bascom.
1: Free Radio. Free Radio. Hit parada Free Radio. 107.

0: Jednička a dvojka za námi a teď se nám přiblížila rekapitulace třetí novinky. Je to novinka z Austrálie a australského Fishera doplnila zpěvačka jménem Florence Arman. Jejich spolupráce nese název What a Life a já doufám, že se to chytne. Držím palce všem novinkám, no a vy doufám, že už teď máte některou je vybranou, které budete posílat svoje hlasy a doufám, že už teď máte mezi novinkami svého favorita. Musíme to dotáhnout úplně do konce. Rekapitulace třetí novinky právě teď, prozatím tedy 105. místo What a Life, Fisher a Florence Arman.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hit 5.

0: Sedmička Frýčka pomalu u konce. Lukin ještě u mikrofonu, no a dlužím posledního nováčka. Poslední novinka hitparády pro tento týden nese název Run Run River. Je to spolupráce David Guetta, Alok a také Stick Figure. Zatím 104. místo v hitparádě, novinka s číslem 4. Pokud budete pro tuhle petardu hlasovat, tak budu rád, ale hlasovat můžete v hitparádě pro kohokoliv. Z jedné IP adresy můžete v jeden den poslat celkově až 10 hlasů a hlasovat můžete každý den. Teď tedy poslední novinka. David Guetta, Alok a Stick Figure s poslední novinkou hitparády Run Run River, novinka číslo 4 a jak jsem říkal, už startovní prozatímní 104. pozice. Z hitparády je to pravděpodobně všechno, já tady ještě kontroluji papíry, to jsem dával, to jsem říkal, na to jsem upozorňoval, takže konec, mějte se krásně, první prázdninová hitparáda strašně rychle utekla, tak doufám, že máte aspoň hezký zážitek z hitparády, že máte svoje favority a taky, že jste spokojení s umístěním vašich oblíbenců a vašich oblíbených hitů. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl, mějte se nádherně, užívejte super počasí, užívejte si prázdniny, žijte naplno a laďte free radio. Do příštího kola hlasujete na známé adrese freeradio.cz/top107. Ode mě teď už všechno. Užívejte si Free Radio i nadále a já se přihlásím opět za týden s dalším kolem této krásné, fenomenální hitparády 107. Frýčka. Tak za týden. Čau.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Frýčka.
2: 107. Frýčka. Novinky.

0: Retro Party Free Radio.
1: Retro Party Free Radio.
0: Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Krásnou prázdninovou neděli, tak to už vám přeje z Free Radia Markéta Huťková. Dneska teda sváteční den, Cyril a Metoděj samozřejmě, tak hot to dneska vyšlo na neděli, ale třeba aspoň pro ty z vás, kteří jste v práci, tak budou třeba i double příplatky. No a zítra další svátek, tak doufám, že si ho užijete v klidu a v pohodě, třeba někde u vody, nebo že jste si vzali dovču. My se teďka na Free Radio jdeme užívat hlavně samozřejmě muziku. Retro Party je na samotném počátku, tak to pojďme společně odpálit. Chystá se pro vás Lawyer a pecka I Wanna.

0: Dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: I wanna

0: Posloucháte Free Radio, kde už nám běží naše retro party, starý dobrý pecky jedna za druhou, a to i na vaše přání. No a právě jedno takový přáníčko jdeme právě teďka splnit, protože na lince 790-107-107, kam můžete volat po celou dobu pořadu až do 8 večerní, je náš posluchač Jarda. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Marky, ahoj. A všem posluchačům.
0: Dneska sváteční den, jak ho trávíš?
1: No, po práci poslouchám rádio Free.
0: Takže dneska taky do roboty, jo?
1: A i zítra.
0: A budou příplatečky, co myslíš?
1: 100%.
0: No tak hezký, hezký. Tak budeš bohatý, čověče. A teďka ještě přáníčko z Free Radia vyplníme Coco Jumbo, Mr. President. Komu posíláš?
1: Pro tebe, všem, co mě znají. A je super léto, že ty prázdny.
0: Je to tak, teďka na to trošku kleslo ty teploty, ale... Prší, no, tak tady to byla taky trošku divočina. Budeme to sledovat, jak to vypadá s počátkem do dalších dnů, ale tak aspoň si trošku odfrkneme, že jo, přeci jenom ty hice byly takový docela úmorný a náročný, tak trošičku takovej refresh a tu letní atmosféru navnadíme právě i songem Coco Jumbo. Tak Jarečku, děkuji za zavolání, měj se krásně a ať ti to teda v práci utíká.
1: Jo.
0: Měj se, čauky.
1: Čau, ahoj. Markéta Hučková. Markéta Hučková. Free Radio.

0: Rádia. Retro Party Free Rádia.
1: Mr. President od Jarečka za námi, no a teďka už další muziku vybírá taky naše posluchačka Míša, která trošku kápla božskou s tím, že se nudí, no jo, tak přeci jenom neděle, podvečer, všechno už tak plus minus asi hotový, no tak jo, není nic lepšího, než si naladit Free Radio a trošičku se zabavit. Míšo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Takže samozřejmě, pokud to třeba máte podobně a jste třeba v práci, nebo se doma nudíte, nebo jste na dlouhý cestě, tak určitě neváhejte zavolat a nebo napsat a trošičku si tady zkrátíme společně tu chvíli. Míša?
2: No já jsem si zavolala.
1: Ideální recept na to. Dneska jsi mě nechala vybrat song, tak jsem vybrala pořádnou divočinu, protože je to ty ráda. Blimchen a song Nurgetraumt. Míša, tak speciálně pro tebe dneska to posílám, ať trošičku se ti zvedne nálada, jo?
2: Jo, děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.

0: Tady je Ivo, dálnice z Brna směr Vyškov, kolona u Rohlenky.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
3: Ahoj.
2: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
2: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
4: No je to, že jo.
2: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
2: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
3: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjede.

0: Dinosauři na Free Radio.
1: A dneska si dáme blondý americkou poprokovou skupinu. V čele samozřejmě stojí zpěvačka Debbie Harry, která slaví 81 let letos, ale pořád ještě aktivně vystupuje. Možná si někteří ještě pamatujete třeba pecku Call Me, ale my si dneska dáme vůbec to nejznámější a to je song Heart of Glass, který vyšel v roce 1979, nebo respektive tedy druhá verze, protože první verze vznikla už kolem roku 1974, ale to byla taková pomalejší, víc funková a dokonce měla pracovní název The Disco Song. Když je kapela přearanžovala do disco stylu, tak část fanoušků punkové scény je obvinila z toho, že se zaprodali komerci, ale přesto se z toho stal celosvětově uznávaný hit. A tenhle song vyhrával první místo hitparád v USA, ve Velké Británii a tak dále. Text o zklamání ve vztahu, který vypadal ze začátku slibně, ale potom se to nějak nevydařilo. No, myslím, že to všichni známe a myslím, že všichni taky rádi vzpomeneme na dobu, kdy frčelo Heart of Glass. Tak užívejte poslech.
0: Free Radio. Free Radio.

0: Tak to byl dnešní dinoš skupina Blondie a pecka Heart of Glass roku 1979. Tak doufám, že jste zavzpomínali, no a teďka už nás čeká Kejmaro, který oproti Blondie voní novotou.
1: Hudební dinosauři na Free Radio.

0: Tak tohle byl Gamer s Peckou Crazy, přesně 17.31, ale doufám, že dneska pro vás čas není vůbec důležitý, že máte volno, že máte pohodu a že máte klídek. A já vám k tomu ještě zahraju, dáme si za chvilinku na Free Radio třeba Dianu King. Shy Guy, chystá se pro vás i Moby. Nebo Britney. Ještě předtím ale rychlá doprava a taky počásko.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Buďte opatrní na dálnici D1 169. kilometr směrem od Brna na Prahu, tak tady by se mělo nacházet porouchané vozidlo. A ještě opatrně ve Vídeňské ulici tady před nájezdem na D1 ve směru do centra stojí rovněž odstavený auto a je tam blokovaný jeden jízdní pruh. Doprava tam zpomaluje. Když se ještě podíváme na Vejsku, tak na základě i toho, co nám říkal náš posluchač Ivo, za což mu děkujeme, tak buďte opatrní, pokud jste se vydali směrem na Holubice a tak dále, protože tam houstne provoz a zdržíte se tam klidně 23 minut, houstne to už zhruba od Tvarožné a pomalu se tam pohybuje kolona až ke Kroužku a houstne to samozřejmě i na sjezdu na Holubice. Tam si klidně postojíte, klidně i 4 hodinky, tak na to počítejte, buďte opatrní a pokud můžete, tak se cestu vyhněte. Já vám popřeju si studia Free Radio a šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak nám to dejte klidně vědět. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku docela dusno, 26 stupňů a vypadá to, že se na nás žene nějaká dešťová přehánka, která by měla Brno líznout okolo 18. hodiny, tak s tím počítejte. A jak to vypadá s počasím do následujících dní, tak zítra bychom se měli dostat na nějakých 21 stupňů, k tomu nás čeká zatažená obloha a v úterý bude rovněž zataženo, ale teplota už nám povyskočí na 25 stupňů.

0: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: A do studia Free Radio nám před chvilinkou došel taky takový krásný pozdrav. Zdravíme naše oblíbené rádio z Fuenteventury z pláže. Antekovi a Strajc, jste úžasný, no tak moc děkujeme. Zdravíme na Kanáry, no a posíláme speciálně pro vás Fun Factory. Užívejte dovču. Take

0: který je speciálně pro Antekovi a pana Strojita na Kanáry. No a teďka už taky slibovaná Britney Spears.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz

Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: La primavera dell'amore na Free Radio právě dozněla, no a další písnička tak to už vybírá Gambis, který napsal krásný vzkaz. Ahoj Marketko, můžeš prosím tě zahrát nějakou pecku od Cypress Hill nebo Eminema pro tebe do studia a všem do celého Brna, díky Gambis. Tak nemáš vůbec zač, já děkuju za vzkazík a vybrala jsem pecku Without Me, tak oživej poslech a díky, že ladíš.

0: Love You, Baby, jsme se na Freeradiu protancovali až k 18. hodině a já doufám, že tady ta veselá pohodovka odráží vaši náladu a pokud ještě něco málo chybí, tak budeme společně pilovat, aby bylo všechno fajn i po 18. Dáme si třeba Masterboye. Zazní zaručeně i Mauro Picotto. Nebo Michael Jackson. Takže budete zaručeně v dobrý společnosti na 107 FM, tak užívejte neděli.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Na Free Radio jsme si dali pořádnej tepec v podání Moura Picotta, Pecka Iguana, takže doufám, že jste dočerpali energii. No a další muziku už posíláme taky Prosím Čus s Víťou a Bobíčkem, kteří nás poslouchají na Lesný a užívají domácí pohodičku, takže Base Center speciálně pro vás.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro.

0: na Free Radio před chviličkou napsala taky Eliška, která je chudák, celá rozčílená, jede z chaty, od Brna s dětskama a na dálnici je to prý psycho a přitom by stačilo, kdyby lidi uměli zipovat chudák Eliška. Ani nenapsala vlastně, jakou chce písničku, ale Eli, koukej, kdyby to ti lidi uměli, jak by to tam svištěla.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
0: A pokud jste taky třeba teďka v nějaký koloně, třeba na D1, na Rusínov a dál, kde je to vážně náročný, tak hlavně pevný nervy, ať vám to utíká, třeba i s Free Radiem.

0: detektiv Free Rádia.
1: Náš hudební detektiv pracuje neštěstí i ve státní svátek a tak ani dneska nebude chybět jedno odhalení pro někoho možná skandální. Někdo už to možná maličko tušil, že pecka You Spin Me Round, kterou znáte třeba od Denzla, který ho si v téhle verzi dáváme na Free Radio, nebo od Flow Ride Disco Show. Že je to jakýsi podivný. Že to asi nebude úplně původní, možná jste to někdy kdysi dávno slyšeli, ale kdože to vlastně zpíval v Origošu? Je to skupina, která se nazývá Dead or Alive a je to britská New Wave skupina. A právě jejich nejznámější písnička You Spin Me Round pochází původně z roku 1985, no a právě všechny tady ty předělávky třeba od Denzla nebo od Flow Ridy s Kešou už jsou pouze covery. A je to velice oblíbená písnička, co se týče coverů a předělávek, dělal to třeba i Gigi D'Agostino, nebo třeba i Mark Korn a spousta dalších. Teďka si hledáme tedy kousíček Origošu, skupina Dead or Alive a pecka z roku 1985.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.

teďka už to budeme znát všichni. Že běžně v týdnu Rafi Rádio v novým kabátě, ale tohle je tedy ten původní Origaš. Teďka se přesouváme k dalšímu songu a to teda nevím, jestli je to předělávka, ale každopádně je to skvělá pecka Alex Gaudino a I Love Rock and Roll.

0: Za minutu je to 6:30 večerní, posloucháte Retro Party na Free Radio s vámi Markéta Hučková. No a my se přesouváme na další muziku, která bude stejně skvělá jako doposud, protože hrajeme starý pecky okolo 90. přelom milénia. Jo, to je ono. Takže třeba Captain Hollywood. Zazní i skvělá Robin S. Nebo Amber. Teďka ale taky honem zkontrolujeme, jak to jezdí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Opatrně na Blanensku, tedy na výjezdu ze Žďárné směrem na Valchov, havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Místo nehody je s opatrností průjezdné. Opatrně taky na dálnici D1 169. km směrem od Brna na Prahu, tak tady by se mělo nacházet porouchané vozidlo a opatrní buďte i ve Vídeňské ulici, tady před nájezdem na dálnici D1 ve směru do centra stojí odstavený osobák. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh a doprava by tam měla zpomalovat. Když se podíváme ještě na situaci na D1 směrem na Rousínov, tak tam bohužel pořád přetrvává kolona. Už se to tam možná malinko dalo do pohybu, ale stejně počítejte s tím, že prostě hrůza děs a možná i půl hodinku tam klidně ztratíte jak nic. A stejně nám to houstne i směrem na Holubice, tak prosím velmi opatrně, kdyby cokoliv, dejte nám to vědět na naši dopravní linku a my už to pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A pěkně nám ta teplota klesla venku, 21,5 stupně Celsia. Nejnižší noční teploty se dneska budou pohybovat okolo 15 stupňů a zítra počítejte s výraznějším ochlazením. V denních maximech se budeme pohybovat maximálně okolo 21 stupňů a k tomu nás čeká zatažená obloha.
2: Retro Party Free Radio. Life is love and pain.

0: bacha, teďka už jdeme na Free Radio hrát taky pro dnešního oslavence Pavla, který mu chtěla nechat zahrát jeho manželka Lenka. A poslouchají v autě, ale prej nic netuší. Takže teda od Lenky, od Maxíka a od Tobiška bude další muzika. No a když se oslavenec jmenuje Pavel, tak dáme Paula van Dijka.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky

0: 4 začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog!
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

0: Takže tohle byl narozeninový Paul van Dijk speciálně pro našeho posluchače Páju, který poslouchal v autě, takže to bychom měli. Pájo, ještě jednou od nás Free Radio a všechno nejlepší. No a teďka už další muziku vybírá náš posluchač Ondra. Ondro, ahoj.
1: Ahojky. Všem, kteří si mysleli, že se mě dneska nedočkají, dočkali jste se. Jsem rád, že jsem se dovolal, až mi to ta kráska na druhé straně zvednula.
0: Super, super, kráska. No tak já jsem taková trošičku tajemná, ale tak jo, tak...
1: Ne, počkej, cože jsi trošičku?
0: Tajemná, ale hele, nebudeme to vůbec rozebírat, moje tady vizuální proporce a tak dále, ale pojďme radši na to, že ty jsi mi naprášil mimo éter, že jsi byl dneska na grilovačce, tak co pak jsi zdal dobrýho?
1: No, tak my jsme hlavně buštičky.
0: Buštičky, jo, takže takovej... Takovej low cost, jo? Nebo ještě nějaký dobrý masíčko, třeba nějaká hovězina nebo tak něco?
1: No a jenom štíky, jenom štíky.
0: Ale tak oni jsou taky dobrý, že jo? Když se to dobře udělá, takže normálně s hořčicou, s křenem, s chlebem, všechno bylo, jo?
1: No tak hořčice, pečvičku, že jo, samozřejmě, křen já nemusím.
0: Hezký, tak si to tady trošičku okořeníme, aspoň muzikou, co vybíráš?

0: Sandro?
1: Bence Dance'ne Ace of Base. Son olarak ne zaman yaptı? Bayağı uçuşuyor ve uçuşuyor mükemmel kutlamayı. Dneska. Radost toho, že je venku takový počasí, jaký je. Pak všem těm, kteří si užijí prázdniny, všem na 107, no a hlavně dráčku i do Líšně, ať má.
0: Tak jo, děkujeme. Tak já jenom doplním, že se jedná o písničku The Sign, kterou určitě všichni dobře znáte, a nebo byste minimálně poznali hnedka od prvních tónů, tak jdeme na to. A Ondrovi děkuji za zavolání.

taková to pěkná pohodovka, 5 minut před 19. večerní na Free Radio pomalinku doznívá a tak trošičku tomu přidáme BPM, co vy na to, možná přeci jenom už trošičku ta energie pokulhává, je večer, tak to nakopneme třeba Alcazar. A pokud by nezabralo, chystá se i Kate Resit. Too many ties, no a do pohody by nás mohli hodit i 24/7. A do toho tady taky koukám do naší aplikace, kterou klidně můžete využívat až do 8. večerní, to budu čekovat, už tam jsou nějaký hezký vzkazíky, tak za chvilinku jdeme na to. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

direction of the groove.

0: hned do diskotek na Free Radio, no tak to zase vyvážíme něčím veselým. Na lince už čeká náš posluchač Tomáš, kterýho tímto zdravím. Tome, ahoj.
1: Ahoj, Marketko.
0: Tak, jdem si pokecat. Tak, hezky, moje oblíbená muzika do toho. A Tome, ty vybírej, kterou si dáš dneska u nás na Free Radio.
1: Sakra, teď mě vypadu název.
0: Počkej, ty jsi teda nakouzl, že dáme Scatmana Johna.
1: To jiná, Scatman John.
0: Scatman John a Scatman's World, může být?
1: Může být.
0: Super, ještě mi prozrať, jestli máš zítra volno třeba taky, když bude ten státní svátek.
1: Mám zítra volno.
0: A plány jsou jaký?
1: Nevím zatím.
0: Jseš takový spontánní, jo?
1: No pokud bude teplo, tak bych zkusil zajet na koupák.
0: Dívej, 23 pod mrakem, tak to asi úplně není dobrý nápad.
1: No,
0: dneska, co jsem viděla.
1: No, vítr do toho.
0: Vítr nevím, ale 23, no, za mě to není úplně na koupačku, ale tak třeba někdo se namane, ale dneska jsem se motala kolem Riviery a tam bylo úplně mrtvo.
1: Ale nemusel by foukat ten vítr.
0: Tak uvidíme, tak
1: ten,
0: jestli...
1: Ten si myslím, že snižuje teplotu.
0: To asi určitě, minimálně tu pocitovou. Tome, pojďme teda raději na tu muziku, třeba se to ještě nějak vystříbří s tím tvým programem na zítřek, hlavní je, že nejdeš do práce a o tom to je, že jo?
1: Jasný, do práce jdu až v úterý.
0: Tak jo, tak si užij volno, měj se hezky a za chvilinku Scatman, jo?
1: Pro koho to bude, zapomínáme.
0: Tak říkej.
1: Tak dneska by to bylo pro mýho kamaráda Tišnova Václava Seiferta.
0: OK, takže pro Vaška, tak jo, tak komplet, jo? Pušťám, jo?
1: Ano.
0: Tak zatím čau.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Scatman's World.

0: Posloucháte nedělní retroparty na Free Radio, tohle byl starý dobrý K30 a pecka Too Many Times, no a teďka už jdeme hrát opět pro někoho z vás. Mám tady objednávku od Michala Bajkerose, který by chtěl nechat zahrát DJ Boba a pecku Everybody. Má to být pro všechny moderátory a moderátorky Free Radio. Máme vás rádi, děkujete moc, milé. A taky to bude pro všechny posluchače a posluchačky. Děkuju moc, Michal. Michale, tak jo, jdeme hrát.
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio. Našli se prachy, hledal se majitel.
0: A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše, ahoj Tome.
2: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
2: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
3: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
3: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
2: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjet.

0: Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: Tohle byly 24/7 na Free Radio a taková jako trošku hambatá písnička, slyšeli jste tam to, co já? No, tak to mi můžete klidně nahrát nebo napsat třeba do apky, stejně tak, jako to udělala před chvilkou i včas Chrlic, která by chtěla nechat zahrát písničku pro Myšáka a mělo by to být i pro jeho rodiče a něco od skupiny Holky, tak za chvilinku budou Holky na Fríčku a je tam ještě dovětek, že ho má moc ráda, rodiče taky a přeje hezké léto, tak to je pěkné, Ivanko, tobě taky.

0: V rámci retroparty dneska zazněly i Bronsky Beat a jejich pecka Small Town Boy, která je docela taková smutná, ale my se radši přesouváme k něčemu veselějšímu, přeci jenom za minutku je tu půl osma, tak to pojďme podpořit skvělou muzikou. Dáme třeba Gimme Gimme. Potom to tu bude zase trošku hambatý. A dáme třeba i French Affair. A pokud si myslíte na nějakou vaši oblíbenou pecku, klidně ještě zavolejte 790 107 107, anebo třeba napište mail, anebo využijte apku. Já se zatím přesouvám na dopravu.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Dobrá zpráva je, že všechny komplikace, které tady se řešily v okolí Brna, už byly zdárně odstraněny, vyřešeny, všechna porouchaná auta Ukrajinc a tak dále. Jediný problém, který tak trošku přetrvává, tak to je pomalá kolona, která se táhne na D1 zhruba od Podolí až za Rousínov. Je to tam pravděpodobně z toho důvodu, že tam jsou v jednom úseku uzavřeny jízdní pruhy, takže se to tam prostě nějakým způsobem zipuje a zřejmě se moc nedaří. Tak hlavně pevné nervy, šťastnou cestu a kdyby cokoliv, klidně nám cinkněte.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku 21, pršet už by pravděpodobně dneska v Brně nemělo. Jak to vypadá s počasím na zítřek? Ani zítra není hlášený déšť, ale čeká nás zatažená obloha po celý den, ale teploty se budou pohybovat příjemně okolo 23 stupňů, takže myslím, že na nějaký výlet nebo třeba na výšku na kole úplně ideálka.

0: další písničku z Free Radia posíláme Anetce, která napsala, že už i ona bude mít konečně volno a zítra vyráží směr Pálava, ale teďka bacha, jo. Zrovna prý smaží řízky a prosí o nějakou Itálii, no tak Anet, klidně, ta Laška může bejt, tak ať se řízky povedou. Přiznám se, že jsi mě teda docela navnadila, ale já už to nějak vymyslím, večer posílám Papson Scar, tak snad se bude líbit.
1: Právě posloucháš Retro Party Free Radia. Retro

0: Joe a Marky Mark, tak tohle byla písnička z retrosekce, dáme ještě jednu, maximálně dvě, no a potom už to tady samozřejmě převezme DJ Mackie Martinsovou House for You, ale další písnička, tak tu již vybírá posluchačka Ralka, jo, ahoj, hezký večer.
1: Ahoj, krásný podvečer tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: Krásný podvečer, tak Kájo, jaká je u tebe dneska náladička?
1: Tak u mě je víceméně dobrá, protože počasí je takové příjemné, sice někdo by řekl, že je chladno, ale furt je to lepší, než když bylo těch 35 ve stínu. No.
0: Tak souhlasím, jakože ono třeba úvody by na to člověk měl jiný názor, ale takhle jako sečteno potrženo na pár dnů si odechnout od sluníčka, proč ne? A já ti ještě dokreslím ten večer nějakou pěknou muzikou, na co máš náladu?
1: Vydáme si Jennifer Rush, The Power of Love.
0: Dobrá, tak jdeme na to. Máš tu mají nějakou věnovačku nebo pozdrav?
1: Já to pošlu tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: Tak děkuju moc, tak jdeme hrát. No a za chvilinku už teda opět z jiného soudku. Tak užívej poslechem, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, měj se pěkně.

Tak jo, tak to vypadá, že ve studiu Free Radio už je všechno ready na to, aby mohlo začít za pár chvíl pořad House for You Live s Mackie Martinem, tak si užívejte poslech a já se budu těšit zase třeba v týdnu. Mějte se hezky, čau!

0: Dámy a pánové, krásný dobrý večer, máme 20 hodin, 3 minutky a před malou chvíli začal pořád House for You Life na Free Radio 107 FM. Já mám za sebou opět skvělý party víkend, užil jsem si to na 107%. No a já jsem dneska začal úplně speciálně, protože jsem začal trackem od Davida Getty a Jennifer Lopez Save Me Tonight. A je to speciální přání pro mou nejlepší kamarádku, která slavila včera narozeniny, slavila 32 let. No a já jsem se rozhodl, že si tuto kamarádku vezmu sebou do studia. Takže Nikčo, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím. Jak
0: se máš, jak si užíváš narozeniny?
1: Perfektně, už od včerejška, ani nevím, jak se jmenuji, ale jinak dobrý.
0: Já jsem slyšel, že jsi byla i na včerejších ohňostrojích, jak se ti to tam líbilo na přehradě?

0: Já jsem letos byl jenom na jedných ohňostrojích vlastně, takže nemůžu porovnat, ale viděl jsem nějaké fotky, viděl jsem nějaké videa, že myslím si, že by ty poslední ohňostroje mohly být ty nejlepší, jak ty říkáš asi, že?
1: Byly perfektní právě a byly to zrovna Fini, kteří jsou

0: týden, takže brutální.
1: Výborný, výborný, krásný úvod, přátelé. Jdeme užívat záver celého víkendu a taky záver celého nedělního večera. Nikču si ještě vezmu během pořadu, si myslím ještě aspoň jednou do éteru, pokecáme tam o nějakých věcech a bude to velice zajímavý. Teďka novinka od Davida Getty a Vitalika a Martin Heger. Engage. Let's go!

0: Dámy a pánové, 20 hodin, 20 minutek, stále posloucháte Free Radio 107 FM a pořád House for You Live. No a jak jsem na začátku říkal, tak mám tady moji nejlepší kamarádku, která slaví narozeniny a zapomněl jsem také říct, že tady má i svého přítele. On byl trošku naštvaný, že jsem vlastně neprozradil, že je tady s námi, abyste si nemysleli, že jsme tady jenom tak jako spolu a podvádíme ho tady. Takže on je tady s námi, takže můžeš nás pozdravit. Ahoj Mildo.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Čau, čau. A mám tady taky velký speciální pozdrav. Zdravíme celý Znojmo, protože Milan zná prej celý Znojmo a máme ho prostě to celý Znojmo prostě pozdravit. Takže zdravíme celý Znojmo.
1: To jsou nejlepší lidi ve Znojmě. Jirka Lander, Marek Špaček, Marek Indruk, zdravím vás, kluci, mám vás rád.
0: Zdravíme vás všechny. Já tady mám ještě jeden speciální pozdrav. Po sobotním večeru zdravím Dominika Dotišnova a jeho kolegu do Veverské Bytýšky. Nikčo, jak se cítíš, jak slavíš?
2: Jsem úplně načatá.
0: Jo, jdeme slavit.
2: Jdeme na to, přátelé.
0: Let's go.

0: je záver celého nedělního večera. Já mám ve studiu moji nejlepší kamarádku Nikču. Nikčo, a tě ještě jednou zdravím.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Teďka měšám, co bude další track?
1: Takže další track bude Use Cricket.
0: Yes.
1: Oh yeah.
0: Takže Use Cricket, moje hodně oblíbená pecka,

0: už mě to tady opět zvoní, takže jdeme na to. Halo, halo, tady Free Radio, kdo pak se nám dovolal?
1: Čekejte, prosím.
0: Zase nic, halo?
2: Adosa Vrátnice, prosím.
0: Halo, halo?
2: Adosa Vrátnice, prosím.
0: No já vás poslouchám.
2: No já vás taky poslouchám.
0: Já taky.
2: No co potřebujete, když mě voláte?
0: No vy voláte mě?
2: Ne, vy voláte mě.
0: Vy voláte mě, vy jste se dovolal momentálně do éteru Free Radia 107 FM. Hrajeme písničky na přání, máme tady House for Your Life a teď mě tady...
2: Prosím vás, ještě jednou, tady je Adosa Vrátnice, dovolal jste se vy mě.
0: Prosím vás, voláte vy mě.
2: Takže tak se domluvíme.
0: Nedomluvíme
2: protože
0: se na něčem.
2: Já to položím, protože to není rozumný, protože tolik už je dneska asi 30. hovor takhle.
0: Tak mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: I takové hovory tady máme občas teda, no. Ale pán byl velice rozčílený, on se dovolá do Free Radia 107 FM, do pořadu House for Life a ještě je rozčílený. Slyšela jsi to, Nikčo? Počkej, já jsem ti nezapl mikrofon, ještě
3: jenom. Říkám, asi chtěl něco vrátit, že já na té vrátnici, ty vole.
0: Ale řeknu ti, že za tolik let, kolik tady jsou, tak ještě se mně nestalo, aby někdo zavolal a řekl, že volám já, jako. Mě to tady blíká o 106, já to zvednu a vole, co potřebujete?
3: Pán byl ještě uražený na straně, že vůbec nevolám, že se to dovolujeme obtěžovat.
0: Já jsem to radši položil ještě, no.

0: Přátelé, máme tady další telefonát. Haló, haló, tady Free Radio, no pak se nám dovolal.
1: Ahoj, tady Evička.
0: Ahoj Evičko, jak se máš?
1: Jo, dobrý, přijeli jsme ráno z Beat for Love a teď slyším, že ti tam volají lidi, kteří vlastně ani nechcou volat. Tak jsem si říkala, že taky zkusím zavolat.
0: Super, super. Hele, jak bylo na bytech?
1: Úplně úžasně.
0: Byla jsi tam veškeré dny nebo jenom nějaké konkrétní?
1: Letos jenom na jeden, jsem trošku limitována bolavým kolenem, takže jenom jeden den a na Charlotku a bylo to úplně super.
0: Charlotte, devíte, na to jsem se strašně moc těšil, myslel jsem si, že se tam dostanu, ale bohužel to nevyšlo. Bylo to dobrý?
1: Bylo to úžasný, jela bomby.
0: Tak super. Hele, koho pozdravíme, když ses tak dovolala do Free Radio 107 FM a do pořadu House for Your Life?
1: Aha, tak, pozdravíme. Pozdravíme mýho muže na loď do Chorvatska, pozdravíme určitě tady Bartíka, který se mnou ještě tak trošku Beat for Love-uje, ještě po Beat for Love. Pozdravím určitě bratránka a Marka, co tam byli s náma. Pozdravím všechny, co byli na beatech, protože byli super a byli tam super lidičky všichni. Pozdravím všechny brňáky, všechny tričkaře, Lukina samozřejmě a celý tým Free Radia a... to bude tak všechno.
0: Tak my ti strašně moc děkujeme za zavolání. Užívej závěr celého víkendu a taky závěr celého nedělního večera. Doufám, že nemáš kocovinu teda po včerejšku.
1: Měl jsem si dolo zase drinčík, takže nehrozí.
0: Takže úplně v pohodě.
1: Jasný. Jo, tak nám to tam nějak pěkně oslovat, ať si to připomenem, ten včerejšek, vlastně nešek, my jsme přijeli v 10 ráno domů, takže nám to tam pěkně rozjeď a my jdem dál pařit.
0: Děkuju. Super, děkuju moc za zavolání, mě se taky. Krásně. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Přátelé, my tady máme další telefonát, takže jdeme rovnou na něj. Halo, halo, tady Free Radio, dopak se nadovolal.
1: Aha, čekajte, halo? Prosím.
0: To bude ono, to bude nějaké fake totiž, to bude nějaké přesměrování, pan, no. Někdo si z nás dělá...
2: Ano, pan Vrátný.
0: Jo, jo, pan Vrátný z nás dělá to. Každopádně my za chvilinku budeme končit, mně se to strašně s tebou líbilo, na to, že to byla taková spontánní akce, že spolu zavysíláme, že ti popřeju k narozeninám. A nakonec toho vyšlo to, že normálně abych s tebou chtěl moderovat dál.
2: Ale
0: že
2: bychom... kamaráde, až přestanu dělat práci, kterou dělám, tak hele, očekávej mě tady každou neděli.
0: To by bylo úplně výborný, protože ženský hlas jsme vlastně v mým pořadu House for Life měli snad jenom dvakrát. A mně se to strašně moc líbí dneska. Ještě k tomu, když máš ty narozeniny, je tady ten správný narozeninovej vibe.
2: Přesně.
0: Je to úžasný.
2: Ano.
0: A hlavně s tebou. Já tak. Poprvé s tebou, mimo toho, že spolu voláme.
2: Kolik se známe nebo... léta.
0: A teď jsme ve vysílání pořadu House for Life. To je hustý.
2: Je to hustý. Brutální.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Přátelé, máme tady závěr celého nedělního večera, máme tady další telefonát. Halo, halo, dopak se nám dovolal.
3: Halo, halo, dobrý den.
2: Dobrý večer.
3: Tady Jirka ze Znojma, chci pozdravit vaše hosty, Nikču s Milanem.
2: Ahoj Jirko ze Znojma, jak se máš?
3: Dobře, dobře, výborně.
2: Co právě provádíš?
3: Balíme se na dovolenou a posloucháme vás.
2: Kam jdete?
3: Do Itálie.
2: Super, super. Kdy vyrážíte? Teďka večer, v noci, na noc?
3: Ne, ne, dneska ráno. Zítra ráno teda, zítra ráno.
2: Na ráničku jedete, jo?
3: Jo, jo.
2: Super, super.
4: Nazdar, Jirko.
3: Ahoj, ahoj, Niki, všechno nejlepší.
4: Ahoj, ahoj,
5: zdravíme.
2: Milda tě taky zdraví, tady na mě mává, že prej voláš.
3: Slyším, slyším.
2: Koho pozdravíme teda ještě na závěr celého nedělního večera?
3: Tak určitě všechny, kdo vás poslouchá a Nikču s Mildou hlavně, ať si to užijou, ať to zapijou pořádně.
2: Přesně. Super, tak my ti děkujeme za zavolání, měj šťastnou cestu
3: taky
2: do Itálie a měj se krásně.
4: Přejeme krásnou
3: dovolenou,
4: tobě a domčí a malé. Ahoj, ahoj.

0: přátelé, máme chvilinku po 21. hodince, ale to znamená, že pořad House for Life je úplně ve finále, ale já to ještě dneska završím jedním speciálním songem pro oslavenkyni. Máme tady výjimečnou situaci, narozeninovou party, tentokrát neslavím já, někdo nám zase volá, doufám, že to bude zase pan Vrátný, ale my jdeme zpátky do minulosti. Takže Nikčo, ještě jednou, přeju ti všechno nejlepší k narozeninám.
1: Děkuji ti, kamaráde, moc ti díky ze celého srdce, mám tě strašně ráda a děkuji ti za tu možnost, že jsem tady s tebou dneska, bylo to super.
0: Ať vám to s Milánkem funguje.
1: Ano.
0: I nadále.
1: Takže děkujeme s Milhausem jako vždycky jenom do nebe.
0: Přátelé, máme tady závěr celého pořadu House for Life, mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, přátelé, já vás zdravím.
0: A ahoj!
1: Ahoj!

0: A na závěr ještě poslední hovor. Halo, halo, tady Free Radio,
1: kdo
0: se nadvolal?
1: Wait a moment, please. A...
0: Mějte krásný závěr celého víkendu, taky závěr celého nedělního večera. Nezapomeňte ladit Free Radio 107 FM a my se uslyšíme už příští víkend. Ahoj, díky moc.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

0: Chick Style a John.
1: Čo ste? Chick Style a John.
2: A kdy je ten tvůj?
3: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
2: Freebox Free Radio.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.